že padají provazy, padají provazy vody a i do mě narazí. Že padají kapky z nebe, padají na náš svět,

proč nebe se na nás zlobí, odplouvají stromy do ní, proč pomoc nepřichází, odplouvají sny i přání a nikdo je nechytí, ptáš se mě, moje milá.

a ani ty, člověče, všechna voda časem, časem odteče. Padají tvoje slzy, padají do řeky, neplač už, lásko moje, nic netrvá na věky.

0: a ani ty, člověče, všechna voda časem, časem odteče. Padají tvoje slzy, padají do řeky. Neplač už, lásko moje, nic netrvá na věky.
1: Páči sa nahodina? Prosto pro žitia. Vlem FM.

Sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi faul?

na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.